0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. srpna. Při dnešní generální audienci se papež Lev XIV. V katechezi zaměřil na teologický a duchovní rozměr posvátné hudby. S odkazem na konstituci Sacrosanctum Concilium zdůraznil, že opravdový duchovní zpěv pramení z činné účasti na slaveném tajemství a vyžaduje vysokou uměleckou i liturgickou kvalitu. V pozdravech poutníkům následně vyzýval k úsilí o osobní pokoj i mír ve světě, připomněl nadcházející Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu a zdůraznil význam liturgického zpěvu jako projevu lásky k Bohu. Pořad uzavřeme přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Drazí bratři a sestry, šestá kapitola Konstituce Sacrosanctum Concilium druhého Vatikánského koncilu je věnována posvátné hudbě. Uvádí: církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný na slova liturgie a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie. A upřesňuje: liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým měním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz.
1: Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
0: Zde nacházíme jádro koncilního učení, které potvrzuje a prohlubuje služebnou funkci hudby v liturgii. Již zdůraznil svatý Pius X. v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž součástí liturgického dění a není pouhou ozdobou slavnosti. V liturgii znamená zpívat a hrát, modlit se, naladit své srdce na srdce sester a bratrů i na Boha. A to v aktivní účasti na slaveném tajemství. Hudba zejména vyjadřuje citovou dimenzi modlitby, jak uvádí svatý Augustín, cantare amantis est. Zpívat přísluší tomu, kdo miluje. To je velmi důležité, protože pomáhá otevřít srdce božímu působení v milosti a nechat se jim formovat. Zpěv navíc podporuje společenství. Prostřednictvím symfonie hlasů přispívá ke sjednocení duší, překonává rozdíly mezi lidmi a spojuje všechny ve chvále Bohu. Stává se tak zjevením církve, hmatatelným projevem společenství, které patří k její samotné podstatě.
1: Dalla profonda valenza teologica del canto sacro come parte integrante dell'azione liturgica derivano alcune esigenze.
0: Z hlubokého teologického významu posvátného zpěvu jako nedílné součásti liturgického dění vyplývají určité požadavky. Prvním z nich je, že bez ohledu na módní trendy či konkrétní vkus autorů musí zpěv na všech úrovních odpovídat tomu, co je pro daný slavnostní okamžik nejvhodnější. Forma, zejména ve svém melodickém aspektu, musí být zároveň vznešená a jednoduchá, vysoké hudební kvality a snadno proveditelná, zejména pokud je určena ke zpěvu celým shromážděním. Ze stejného důvodu koncil doporučuje, aby i texty byly přiměřené, hluboké a zároveň snadno srozumitelné, inspirované především písmem svatým, liturgickými knihami a duchovní tradicí církve. Na to je třeba dbát, aby zůstala živá a rostla dynamika vyjádřena ve starobylém principu lex orandi, lex credendi, tedy že zákon modlitby je také zákonem víry.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: Sacrosanctum Concilium věnuje značný prostor tématu činné účasti věřících. Ta musí být chápána na základě většího uvědomění si slaveného tajemství a jeho vztahu ke každodennímu životu v duchu trvalého obrácení, které má vyznačovat život všech věřících. Pokud jde o konkrétní způsob, jakým se to může uskutečnit prostřednictvím specifické role posvátné hudby, konstituce nabízí jasnou odpověď. K podpoření činné účasti se mají pěstovat aklamace věřících, odpovědi, zpěv žalmů, antifony, písně a posvátné ticho. A vybízí každého, ať už je to služebník nebo věřící, aby činil jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů. A to v harmonické rovnováze mezi různými službami, jednotlivými příspěvky a okamžiky ticha.
1: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
0: Koncil dále přikládá velký význam gregoriánskému chorálu, aniž by však z bohoslužby vylučoval jiné druhy posvátné hudby. Zvláštní pozornost je věnována také varhanám. Zatímco použití jiných nástrojů je povoleno, pokud jsou vhodné k posvátnému užití nebo se mu mohou přizpůsobit, odpovídají důstojnosti chrámu a skutečně přispívají k povznesení věřících.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: Tématem, které je koncilní reformě velmi blízké, je inkulturace, a to i v oblasti posvátné hudby. Zejména v souvislosti s hudebními tradicemi různých kultur se zdůrazňuje, jak je důležité brát je vážně v úvahu jako součást náboženského a společenského života lidí. Doporučuje se proto na jedné straně zavést u všech odpovídající výchovu k náboženskému cítění a na druhé straně v míře možností podporovat tradiční hudbu těchto národů jak ve školách, tak při bohoslužbě.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum.
0: Zvláštní úloha je v liturgickém kontextu přiznána schole cantorum, pastoračnímu nástroji, jehož podpora se doporučuje, s úkolem dbát o správné provádění jim vyhrazených částí podle různých druhů zpěvu a napomáhat činné účasti věřících.
1: A tal fine il compositore di musica sacra.
0: Za tímto účelem je skladatel posvátné hudby povolán znát a chránit hudební dědictví církve a nechat se jim inspirovat k tvorbě nových skladeb ve službě liturgii s ohledem na současnou emocionalitu a různé kulturní tradice, aby tak očistil bohoslužbu od nevkusných slohových forem, od nedbalých způsobů vyjadřování, od laických hudebních i textových adaptací, které málo odpovídají vznešenosti slavného úkonu, a zajistil tak důstojnost a kvalitu forem liturgické hudby. Ze všech těchto důvodů doporučují otcové koncilu podporovat vzdělávání a provozování posvátné hudby v seminářích, noviciátech a učilištích mužských i ženských řeholí a v ostatních katolických ústavech a školách a zajistit hudebníkům a zpěvákům pevnou liturgickou přípravu.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, církevní otcové přikládali liturgickému zpěvu, který je symbolem církevního společenství, velkou důležitost. Můžeme proto zakončit těmito krásnými slovy svatého Ignáce z Antiochie. A vy všichni, jeden jako druhý, se staňte chrámovým sborem. Tak budete ve své svornosti sladěni, v jednotě přijmete Boží tóninu a jedním hlasem budete skrze Ježíše Krista zpívat Otci, aby vás vyslyšel a podle vašich dobrých skutků poznal, že jste údy jeho syna.
1: Riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Ve svém poselství po katechezi oslovil mladé lidi, nemocné a novomanžele, které vyzval, aby ve svém životě tvořili Kristův pokoj.
1: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande
0: Pokoj je vzácný a velký dar, a k jeho uskutečnění je třeba silného a stálého nasazení, přičemž je nutné poctivě a pravdivě jít po cestách, které jej ve společnosti utvářejí a upevňují. V pozdravu polským věřícím připomněl 23. srpen jako Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu postavu blahoslaveného Vladislava Findiše, prvního polského mučedníka komunistického pronásledování. Nechť jeho svědectví připomíná, že civilizace lásky se utváří odpouštěním a překonáváním zla dobrem. V pozdravu arabsky a francouzsky mluvícím věřícím vyzdvihl duchovní rozměr liturgické hudby. S odkazem na svatého Augustína připomněl: kdo zpívá chválu, nejen zpívá, ale také miluje toho, komu zpívá. Kéž aktivní účast věřících skrze liturgický zpěv posiluje pouta lásky a jednoty v Božím lidu a je znamením církevního společenství. Mezi přítomnými společenstvími přivítal sestry Dcery Božské prozřetelnosti, shromážděné k generální kapitule, a povzbudil je, aby rozdmíchali plamen lásky, který charakterizoval život jejich zakladatelky, ctihodné matky Eleny Bettiny. Pozdravil také pasionisty, kapucíny a další farní společenství. Aktuální zprávy. Svatý stolec reagoval na tragickou nehodu trajektu na jezeře Kariba v Zimbabwe. Papež Lev XIV. Zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře Pietra Parolina telegram, v němž vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým a ujistil rodiny obětí, záchranáře i místní úřady o tom, že na ně pamatuje ve svých modlitbách. Lev XIV. Přijal s hlubokým zármutkem zprávu o tragické dopravní nehodě, která v Maďarsku postihla autobus s polskými poutníky, vracejícími se z Medjugorje, a při níž ztratilo život 12 lidí, zatímco 10 dalších utrpělo těžká zranění. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném biskupům Přemyšlské a Řešovské diecéze, z nichž poutníci pocházejí, papež vyjadřuje svou duchovní blízkost všem, které tato dramatická událost zasáhla. 20. ročníku středomorských her, které se uskuteční od 21. srpna do 3. září v Tarantu, se zúčastní také oficiální tým Svatého stolce Atletika Vatikána se 4 sportovci ve 3 disciplínách. Předseda Atletika Vatikána Giampolo Mattei vidí v účasti vatikánského týmu hluboký smysl. Atletika Vatikána vznikla v roce 2018 jako oficiální tým Svatého stolce a pod vedením Dikasteria pro kulturu a vzdělávání svědčí o tom, že sport lze žít jako církevní službu, zejména vůči nejchudším a nejzranitelnějším. Zde sport nepředstavuje show, ale blízkost. Není výběrem, nýbrž doprovázením. Není vyhroceným soupeřením, ale společnou cestou. V sobotu 22. srpna se papež vydá na pastorační návštěvu do Rimini, kde se zúčastní mezinárodního kulturního a společenského setkání organizovaného hnutím Comunione e Liberazione, takzvaného meetingu v Rimini. Akce se bude konat od 21. do 26. srpna pod heslem Láska, která pohání slunce a hvězdy, převzatým z Danteho Božské komedie. Biskupská konference Indonésie vydala v Jakartě novou pastorační nótu pod názvem Cesta naděje v dynamice národa, církev kráčející společně k ochraně veřejné kultivovanosti a posílení lidskosti a solidarity v Indonésii. Indonéští biskupové v ní zdůrazňují, že křesťanská víra nemůže zůstat jen u oltáře, ale musí se přímo projevovat v každodenní realitě. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.